víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

Summer Party na Hit Rádiu. Hit Rádio Vysočina.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vaše starosti na našeho starostu.
3: Doprava v Třebíči, velké téma na starostu města Pavla Pacala. Co třeba parkování?
4: My jsme vybudovali odstavná parkoviště na ulici Hrotovická v Borovině a chystáme i novou parkovací plochu na Polance.
3: I tomu se věnujeme v dalším podcastu.
2: Vaše starosti na našeho starostu.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 7 hodin, dobré ráno, zpráv pře Lucie Daňková. Začíná astronomické léto. Slunce při letním slunovratu na své zdánlivé pouti po nebi dorazí k nejsevernějšímu bodu své cesty nad obratník Raka. Čeká nás nejdelší den v roce. Meteorologické léto začalo už na počátku června. Teploty v posledních dnech stoupají i vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. Českem prošly místy velmi silné bouřky. Na jihu a ve středních Čechách zasahovali hasiči u polámaných větví nebo u zatopených sklepů. Například v Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Skupina mexických učitelů včera po 20 dnech ukončila svůj protest. Během něho se pokusili narušit i akce spojené s fotbalovým mistrovstvím světa. Učitelé stávkovali kvůli nízkým platům a důchodům. Mexická prezidentka je vyzvala k dialogu. A teď se podíváme k nám.
2: V Brtnici na Jihlavsku se dnes slavnostně otevře nová cyklostezka. Sraz je v 11 dopoledne za druhou lávkou pod Kněžicemi, odkud se cyklisté vydají na zříceninu hradu Rokštejn u Přímělkova, kde čeká vystoupení mažoretek nebo živá muzika. Cyklostezka navazuje na trasu mezi Jihlavou a Rakouským Rábsem. Z Brtnice Markéta Báťová.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Většinou jasná, polojasná obloha, ráno se v některých částech Česka mohou tvořit lokální mlhy. Odpoledne a na večer čekáme opět od západu přibývání mraku, přechodně zataženo, přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Maximální teploty 30 až 35 stupňů.
0: Posloucháš Summer Party Hit Rádia. Summer Party Hit Rádio.
3: No tak hezké léto, přátelé, teda ještě úplně oficiálně ne, nicméně Summer Party je tady i dneska v neděli. Kuba Urban s vámi, taky Lucka Daňková, my vám přejeme krásné nedělní dopoledne a hrajeme Jennifer Lopez.
4: J-Lo!

Tohle je úplně jako na to nedělní ráno, jak dělané. Sabrina Carpenter a její Espresso. A teď si to úplně představuju. Když máte tu možnost, tak já bych teď seděl někde na terase, na verandě. Ještě bych jako čerpal to sluníčko, protože teploty jsou v tuhle chvíli někde okolo 20 stupňů. Což je ještě vlastně v rovině jako příjemná, než se dostaneme někde nad 30. A to, že se dneska dostaneme. A úplně si to představuju, jak sedíte někde, jo, teď to sluníčko jako hřeje, ale ještě ne tolik. Vy víte, že máte před sebou jako volný den, popijete espresso, kafíčko po ránu, jo. Ticho zatím, soused ještě nevytáhl tu sekačku a jako užíváte si neděle. Tak doufám, že to tak podobně máte. A nebo to může být vlastně úplně jinak. 777-937-777, tak se mnou můžete vysílat a můžete samozřejmě vysílat i v rámci těch pěkných, skvělých a úžasných letních songů, které pro vás máme, protože Summer Party samozřejmě pokračuje, odstartovali jsme v pátek ve 3 hodiny odpoledne a až do dnešní půlnoci jako jedeme stále ty největší letní pecky za posledních 30 let. No a čeká nás Damiano David, ano, Ital jako poleno, to znamená ten je na letní počasí zvyklý, na vysoké teploty je taky zvyklý a je to ten samý člověk, který samozřejmě bodoval s kapelou Maneskin. Teď už je spíš na své solové dráze, dáme si jeho The First Time, no a za pár minut vás čeká třeba Calvin Harris a Rag & Bone Man. To znamená ty největší letní pecky pro vás přichystané. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

stále. Dneska nastane léto, ale pravda. Summer party jako vyšitá a stále. Dneska nastane léto, ale pravda, nastane to až 6 minut před půl jedenáctou.

zpráva i o tom, co dneska se bude dít. Protože mám tady informaci, Manela myslím, že píše, že dneska vlastně jedou do Prahy, razí do Edenu na zahájení letní olympiády dětí a mládeže, protože dcera s kamarádkami ze Žďáru reprezentuje Vysočinu v basketbalu. Tak moc zdravíme, já věřím, že je vás daleko víc, kteří dneska jedete do centra, do metropole, a to na zahájení letní olympiády dětí a mládeže, a určitě dejte vědět a napište mi na 777-937-777. Pro lepší ráno vám zahrají Roxeťáci a jejich Joyride a taky spousta velkých letních hitů, těch nejlepších a největších za posledních 30 let.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ty největší letní hity za posledních 30 let. Tak to je Summer Party Hit Rádia, která stále probíhá a bude probíhat celou dnešní neděli, protože my vítáme léto a doufám, že už nám zaklepe na dveře. Nebojte se, bude to v 10:30. My vás na to upozorníme. No a třeba jedna velká klasika, The Time of My Life. Dáme si už za chvíli, nebo taky Davida Guettu, to všechno bude hrát. No ale s Luckou vám přejeme dobré nedělní ráno a máme pro vás čerstvé informace, jako vždycky.
1: Ranní update.
2: Přejeme dobré ráno, nejen letní, první letní den, tedy oficiálně dnes, protože ty teploty jsou už nějakou chvíli vysoké máme, ale také Den otců. Tradičně se totiž slaví 3. červnovou neděli. Vhodný dárek bychom podle AI měli vybírat podle koníčků tatínka nebo najít restauraci ke společnému rodinnému obědu, případně darovat zážitek a vymyslet výlet. Island po dvouleté pauze tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících lodí. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov těchto kytovců. A letošní 10. ročník festivalu Metronom Prague dnes na hlavní scéně areálu v letišti Letňany zakončí britský zpěvák a skladatel Sting. Festival se poprvé koná právě v pražských Letňanech, kde není možnost parkování. Doprava je možná především metrem nebo autobusy.
0: Myslíš si, že někdo vyrazil na Metronom a teďkon stojí na Letné a říká si, kde to je?
2: Tak já myslím, že se o tom docela mluvilo, že to je přesunuto. Samozřejmě, ale může se stát, že tam někdo přijede autem a bude tam stát a bude si říkat, já toho Stinga nestihnu.
0: A jakou píseň asi Sting dneska zahraje?
2: Já, kdybych, bylo na mě, no. Tak já bych si dala Englishman in New York.
0: A dalo by se to nějak jako předělat do pražského kontextu? Asi ne, vy.
2: Jakože Brit v Praze?
0: Nebo aspoň do českého kontextu, jako Englishman in Czech, to nejde.
2: In Letňany.
0: Snažili jsme se, nejde to.

0: Jestli si pamatuju dobře, tohle byl rok 1997. Skvělá deska a ještě lepší Savage Garden. I want you! Takhle se probouzíte v naší hudební společnosti. S vámi je Hit Radio. Hezkou neděli. 7:45. Tak co, snídaně už byla? Kafíčko už bylo? Někdo cigárko, co? Dejte si samozřejmě to, co vám chutná a za pár minut já vám nabídnu to, co chutná nám. To znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, Daddy Yankee, Madonna a nebo taky Last Ketchup. To všechno budeme hrát až do 8 hodiny ráno.
1: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: my vám hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Tohle je vzpomínka, když malý Kuba tehdy chodil, no, myslím si, že to byla ještě základní škola, Last Ketchup a Syrie. A ještě k tomu byl takový ten speciální taneček, ten já si nepamatuju, ale tak můžu říct, jsme v rádiu, že ho teď momentálně třeba tančím, jo? Nic tak nepoznáte.
1: Dobře, a mě vždy tato píseň asociuje normálně ketchup klasický, víš, jakože k jídlu ketchup. Tak to mi právě napadlo, že kdybys byl doma dneska, ne v práci, co bys snídal takhle při nedělním ránu?
0: Podle toho, co mám doma, když se tak jako zamyslím nad tím, co nám tam zůstalo, asi bych si dal okurku.
1: Dobře, tak to ti gratuluju, ale vlastně v těchto pár dnech to možná tolik nevadí.
0: Vy vysíláte s námi na 777-937-777. Jedna krásná zpráva, která dorazila z Mostu.
2: Tady ještě z Mostu, zdravím do rádia. Krásná představa, sedět na terasce a nabírat sílu. My to máme trošku jinak, v neděli chodím pravidelně venčit. Budu ho na Benďák v Mostě, takže my jsme na cestě.
0: No a mimochodem děkujeme za krásné fotky, protože v Mostě to vypadá, že máte nádherný počasí. I vy se určitě podělte, jak to vypadá u vás po ránu v neděli na 777-937-777. Čerstvé zprávy za chvíli.
3: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
4: To je spojovací materiál DIN, fruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
3: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
4: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
3: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
4: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.

0: Wave.cz.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina ranní, přejeme dobré ráno u zpráv. Více než 700 výjezdů kvůli včerejším bouřkám hlásí hasiči. Nejčastěji zasahovali ve Středočeském kraji, kde řešili 260 případů. V Královéhradeckém, kde měli 141 výjezdů, v Jihočeském pak 70 a na Vysočině 42. Pomáhali s čerpáním vody nebo odstraňováním popadaných stromů. Napříč Evropou se šíří vlna veder a teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země přijaly různá opatření, například ve Francii platí částečný zákaz konzumace alkoholu na veřejných akcích. No a tropy mohou potrápit i účastníky u nás různých sportovních nebo kulturních akcí. Například v Brně dnes vyvrcholí velká cena České republiky MotoGP, na kterou dorazilo téměř 250 000 diváků. Jak tyto extrémní teploty zvládat nejen tam, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
5: My určitě doporučujeme, aby lidé nezapomínali na pitný režim, aby měli nějakou pokrývku hlavy, pokud se budou v těch exponovaných dobách pohybovat na slunci. Určitě nějaké lehké oblečení. Tohle období je rizikové, především pro seniory, chronicky nemocné lidi, ale také děti. Hlídejme, aby piliony nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat.
4: Dobrou alternativou pro hydrataci je i ovoce a některá zelenina, například červený meloun. A teď ještě pohled k nám.
6: Opět můžeme vyrazit na letní komentované prohlídky zámku ve Větrném Jeníkově. Návštěvníci si tam mohou prohlédnout prostory od sklepa až po půdu, dozví se nové drby z historie a nahlédnout do míst, která běžně nejsou přístupná. A také zjistí, jak pokračuje obnova zámku. Pro děti je připravená soutěž. Z Jihlavska Markéta Báťová.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dnešní noc byla opět jedna z těch teplejších a opět se budou zvedat v průběhu dne i ty denní teploty. Odpoledne 30 až 35 stupňů, většinou jasno, polojasno, to z kraje dne, odpoledne pak čekáme od západu. Přibývání mraků, zejména v Čechách, přechodně i zataženo a k tomu přehánky nebo bouřky.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: No jo, neděle v plném proudu, vítáme léto a tak máme pro vás Summer Party, Kuba Urban, Lucka Daňková, přejeme vám hezké vstávání do nedělního rána. No a dáme si Karla Wolfa a jeho Afriku a za pár minut taky Desiree. Ať se vám dobře vstává.

0: tohle je neděle a tohle je hlavně naše summer party u nás na Hit Radio. To znamená, že vítáme léto a to těmi největšími letními hity za posledních 30 let. I tohle je jedna z těch písní. Desiree Alive. No a vy vysíláte se mnou, což je dobře. Moc děkuju za vaše hlasovky o tom, co vlastně po ránu děláte.
1: Krásné ráno, rádio. Tak já momentálně sedím v autě a jedu směr Klatovy, protože tady máme úžasnou akci a to je testování bot od jedné značky. A takže jdeme prubnout, dáme si malý běh na 6 kiláčků a pak si budeme hezky povídat a prostě si uděláme skvělý dopoledne. A pak tu vidím na nějaký bazén. Tak se mějte krásně.
0: Moc děkujeme a samozřejmě zdravíme těch 6 kilometrů, prosím tě, přežij to a zvládni to, ale v těchto teplotách po ránu to vlastně ještě jde, protože vy hodně píšete, že teď jste na procházkách, zejména třeba se svými psími miláčky. Každé ráno musím s naším nanukem 5-kilometrovou procházku, než je vedro. Včerejší slibování deště se jaksi nekonalo, takže dneska opět jdeme naplno. Vláďa z Jeseníku, no já taky včera čekal, jako. Pak jsem teda viděl na sociálních sítích jako spoustu fotografií, kde byla průtrž mračen, tak si jenom říkám, že nám se to jako nějakým způsobem vyhlo. Ještě jedna čerstvá zpráva, Tyro, nazdar, docela jsem se pobavil o poznámce o hevském vstávání. Někdo máme za sebou už více než 4 hodiny šichty. No tak výborně, hraju si tady s busem na tramvaj. Je tady výluka, těším se, až padne rychle, až bude rychle padla. Dom, zabalit věci a ráno směr východ Tatry na celý týden. Tak i tohle je nádherná zpráva. Užívej dovolenou, pokud to půjde. No a v naší hudební společnosti pro vás ty největší hudební legendy. Největší letní hity za posledních 30 let. To je Summer Party Hit Radio a tohle je Jasper Forks. River Flows in You. A za pár minut třeba Major Lazer. To všechno na Hit Radio.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
3: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: největší letní hity za posledních 30 let, to je Summer Party a uvítání léta tady u nás na Hit Radio a budeme v tom pokračovat, nebojte se. Robin Schulz vás čeká za pár minut, taky poetika, takže o dobrou muziku je postaráno. No a my vám 2 minutky po 9:30, takhle v neděli po ránu, samozřejmě přejeme hezké ráno a s Luckou máme čerstvé informace.
1: Ranní update.
2: Přejeme dobré nedělní ráno. Teplotní rekordy včera padly na 59 stanicích ze 170. Nejtepleji, a to 36 stupňů, bylo ve Šternberku na Olomoucku. Druhou nejvyšší hodnotu 35,5 stupně meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku. No a na Hodonínsku zůstaneme. Obce, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, mají téměř vše opravené. V posledních měsících se soustředili ještě na výsadbu zeleně, dodělávali drobnosti a některé začínají pracovat i na nových projektech. Zápasem s velkým Z fotbalového mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 bývá označováno čtvrtfinále mezi Argentinou a Anglií. Duel, který na Azteckém stadionu sledovalo zhruba 115 tisíc diváků, přinesl 2 historické momenty. A u obou byl argentinský fenomén Diego Maradona. Zatímco jeho solo mezi 5 protihráči zakončené kličkou na brankáře bývá označováno za gol století, vlnu nevole tenkrát vyvolal jeho první gol do anglické sítě, který dal rukou.
0: To znamená, že už je to 40 let od takzvané boží ruky?
2: No, ano, spočítal jsi to dobře, je to tak?
0: Děkuji moc krát. Matematiky jsem nikdy nebyl dobrý, ale pamatuji si tehdy, mimochodem boží ruka má samozřejmě i na Wikipedii svůj normální stránku, jo. A Diego Maradona prohlásil po tom, co dal ten gol: regulérnější gol jsem v životě nedal. V roce 2002 ve své autobiografii ovšem přiznal, že to ruka byla. No, vidíš to. Takovejch let to trvalo.

0: Alanis Morissette, Ironic, bude lehce, no, za chvíli 8:45 a tohle je nedělní ráno plné velkých letních hitů. Protože musíme přivítat léto, jak se patří, hele, těšili jsme se na něj docela dost, tak jsme se konečně dočkali, léto začne 6 minut před 10:30. My vám to oficiálně samozřejmě ještě řekneme tady u nás ve vysílání, mohli bychom si udělat takový malý odpočet. No a když už máme summer party, to znamená, že vám vlastně hrajeme po celý víkend ty největší letní hity, tak jeden tady nesmí chybět, to by bez toho by nebyla summer party. V roce 1997, konkrétně dokonce na moje narozeniny 4. května, vyšla tahle ta písnička Samba Dijani. No a dáme si tuhle klasiku od Bellini a to už za chvíli.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Zážitky.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: S Dašou jsme se dostali až k 9. hodině, takže v tuhle chvíli už můžeme říkat dobré dopoledne. Zásadní je, že je nedělní, že je víkendové a stále pokračuje summer party. To znamená, ty největší hity, letní hity za posledních 30 let budeme hrát i po 9. No a zprávy vás čekají za minutku.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mira,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 9 hodin, dobré ráno nebo dobré dopoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Začíná astronomické léto. Slunce při letním slunovratu na své zdánlivé pouti po nebi dorazí k nejsevernějšímu bodu své cesty nad obratník Raka. Čeká nás nejdelší den v roce, pak se dny budou zkracovat až do zimního slunovratu. Meteorologické léto začalo už na počátku června, kdy teploty v posledních dnech stoupají i vysoko nad tropických 30 stupňů a jinak tomu nebude ani dnes. Horké dny představují zvýšenou zátěž nejen pro nás, ale také pro volně žijící zvířata. Pomoci jim může každý z nás, a to zajištěním vody. Pokračuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
10: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, to zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
9: Pro ptáky a drobný hmyz můžeme dát misku s vodou, také na parapet okna. Ekvádor a Curaçao se na fotbalovém šampionátu v Kansas City rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí do vyřazovací fáze Německo, rozhodne až poslední kolo. Němečtí fotbalisté porazili po obratu pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech také do vyřazovací fáze postupují. Teď se ještě podíváme k nám.
11: V Babicích u Okrouhlice na Havlíčkobrodsku se dnes bude slavit příchod léta. Lesní klub Země Kvít připravil šipkovanou pro celou rodinu, tvoření letních věnečků, připravené bude také občerstvení a společný ohýnek. Akce začíná ve 14:00 odpoledne, přejeme všem krásný první letní den. Z Vysočiny Markéta Báťová.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Nastupujeme do dalšího parného dne. Na některých místech budou maxima šplhat na 35 stupňů, a to zejména na jihu Moravy, jinak v Čechách postupně od západu odpoledne oblačno, přechodně zataženo a místy přehánky nebo opět i bouřky. A foukat bude slabý proměnlivý vítr, později chladnější severních směrů.
12: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No jo, tak když budou teploty nad 30 a když vítáme to léto, tak je jasné, že si musíme dávat summer party a pokračujeme v tom na Hit Rádiu i po 9. hodině. Kuba Urban vás zdraví a na úvod si dáme Hermes House Band a DJ Ezio. Radio.

0: Farna a taky Miraj, vzpomeneš si píseň, která zazněla v Edenu a dost možné, že tam zazní i příští rok. Protože samozřejmě Eva si udělala fenomenální 3 koncerty, mohly být i 4., ale odjela stage, takže 4. nebyl. Zásadní je, že si to Miraj Navrátil jako vyzkoušel a vůbec celá kapela Miraj, protože Miraj Navrátil hrál samozřejmě tuhle písničku s Evou Farnou přímo na pódiu a oni si to vyzkoušeli na obrovský Eden 360. 12. června roku 2027, ano, Miraj budou právě v Edenu a myslím si, že jako takhle. Laťka je nastavená jako hodně vysoko, ale myslím si, že oni to zvládnou a mají rok příprav na to, aby to bylo skvělý. Mimochodem, na sociálních sítích jako krásný videa z toho, jak vlastně Miraj využil té situace, že vlastně jako byl v tom Edenu a tak nějak si udělal jako lehké promíčko i na příští rok a jako fakt jako podařený videa, musím říct.
1: Kam s tím jedete? Kam s tím jedete? Tvoje další koncert, ježišmarja, tolik peněz to stálo. Oh, tu letku aspoň. Pane, aspoň ty světla, nešlo by.
2: To budeme muset postavit celý znova.
1: Nech nám tady aspoň něco na ten koncert. Aspoň nějaký světla.
3: Jo,
1: necháme. A proč jedeš do prdele teda?
2: Já se poseru.
0: No tak my věříme, že to celé dopadne dobře. Ella Henderson a Rudimental, další z těch velkých letních hitů. Summer Party pokračuje a vy posloucháte Hit Radio. Právě teď.

s Michaelem Jacksonem potvrzujeme to, že hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. A vítáme léto. S Michaelem Jacksonem potvrzujeme to, že hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. A vítáme léto, i když oficiálně až za hodinku a něco.

0: zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
1: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě.
8: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Oslava příchodu léta u nás na Hitrádiu celý víkend Summer Party, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. No a k tomu, když už máme teploty nad 30 stupňů, máme Summer Party, vítáme léto, tak k tomu všemu jako perfektně sedí zmrzlina. Lucka Daňková má tu neuvěřitelnou schopnost, že dokáže jako vařit, péct, dokonce vyrábět i zmrzlinu.
1: Já to uvedu.
0: Ty jsi k tomu ale měla trošku jiný důvod.
1: Ano, ano, já to uvedu na pravou míru, protože ano, Kuba má pravdu, já většinou o víkendu, když jsem doma, tak ráda vařím, ráda peču a v tomto ale horkém počasí představa, že zapnu troubu nebo sporák nebo cokoliv, tak to je úplně rovná se největší hysterie světa. Tak jsem si včera říkala, no tak co bych tak mohla, tak já zkusím zmrzlinu. Já teda zmrzlinu jim dvakrát za léto, ale miluju kávovou, takže si ji vyrobím. No a to nejlepší na tom, na té výrobě bylo to, že když vyrobíte smetana, smícháte všechno, tak jednou za čas musíte ten mrazák otevřít a tu zmrzku zamíchat a zase. Tak to bylo na tom to nejlepší, na tom celém procesu, protože jsem mohla chodit jednou za hodinu do mrazáku a při té výrobě se takto pěkně ochladit.
0: Takže ochutnala si vůbec?
1: Ano, ano, už jsem chutnala. Myslím si, že jsem to celkem i trefila. Samozřejmě chvíli trvá, než bude v tom výsledném módu, čili zmrzlá tak akorát. Tak vyzkouším, až přijdu domů, ale chuťově se trefila podle mě.
0: Jakou kávu si použila? Arabika, robusta?
1: Nějakou instantní, co jsem doma našla. Ale koukala jsem se na různé recepty a představ si, že kávová příchuť je ve zmrzlině nejoblíbenější ve Spojených státech amerických.
0: Aha.
1: A dokonce tam mají i den kávové zmrzliny. A to 6. září.
0: Takže 6. září by si měla ale skutečně udělat nějaký vzoreček.
1: Třeba tam ta vydrží.
0: A měli bychom to poslat expresně přes oceán.
1: Jasně.
0: A čekat. Mhm. Jako jestli,
1: co na to řekne Donald,
0: jestli
1: ne,
0: se jim to bude líbit, jako, jestli jim to bude chutnat, jestli je to stejně dobrá evropská kávová zmrzlina, jako ta jejich americká.
1: Hele, nevím, na to by určitě platili nějaký clá, to já nebudu podstupovat.
0: Jasně, pozor na to, nebo nám Donald uvalí clá na zmrzlinu. Jinak koukal jsem se statisticky 30% vanilková, člověče.
1: Fakt?
0: Jako u nás v republice 30% těch pravidelných strávníků si vždycky dává vanilkovou.
1: A ty máš rád jakou?
0: Vanilkovou. A ku podivu nemám rád čokoládovou, která je hned na druhém místě. Ta čokoládová mi úplně nejde.
1: A spousta lidí má oblíbený sorbety.
0: Ano, to je pravda.
1: Jednodušší ovocné verze.
0: A to ty se dají jednoduše udělat doma, ne?
1: Jo, tak to rozmixuješ ovoce, dáš to do těch formiček nanukových do mrazáku a pak baštíš.
0: No já předpokládám, že právě teď, ano, už vám ukápla lehká slina a jestli říkáte, no jo, dneska bude přes 30, to bych možná tu zmrzlinu přesně tak, ale nebuďte jako Lucka, normálně si to kupte, jo? Zbytečný práce s tím. Tak my pokračujeme v Summer Party a dáme si Summer Jam Undertaked Project a hrajeme ty největší hity k létu a k příchodu léta u nás na Hit Radio celý víkend.

0: i za 100 let.
1: No jo, i za 100 let. Tohle byla skvělá připomínka, tehdy rok 2018. No a vlastně 100 let republiky. Je ve 9:45, je s vámi Hit Radio, dneska speciální 21. červen, což znamená první letní den. Ano, už to vyhlížíme, bude to v příští hodině, kde nám oficiálně začne léto. Nicméně, nejenom tím jsme dneska živi, ale nezapomeňte na všechny tatínky. Představte si, že na dnešní neděli připadá Mezinárodní den otců. Takže všem tatínkům přejeme jen a jen to nejlepší, zdravíme je a vy to určitě udělejte osobně, buď z očí do očí, anebo kdyby to náhodou nevyšlo, tak aspoň telefonicky vzpomeňte si na ně, brnkněte jim, protože tátové dneska slaví. Tohle je další z letních hitů, Sexy Back, Justin Timberlake, Summer Party pokračuje i do 10.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
5: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
8: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
7: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz

0: Desátá hodina za chvíli, tohle je Summer Party u nás na Hitrádiu, to znamená, že vám hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Tohle je jeden z nich, On the Beach. Jen si to představte, jak jste na pláži. Možná, že vás dovolená čeká, tak o to lépe. Další velké hity si dáme už za okamžik, to znamená po 10. hodině. No a chystáme pro vás další čerstvé zprávy, dáme vám je za minutku.
1: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
2: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
1: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
2: Více na www.vozíky.cz.
3: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
4: Hele, co City Park?
3: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
4: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
3: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
4: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
5: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 10 hodin, dobré dopoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Nad Českem se v těchto dnech můžou objevit noční svítící oblaka. Nad mapé obloze zaujmou stříbrnými a na modrale perleťovými odstíny. Právě období kolem letního slunovratu bývá pro jejich pozorování nejlepší. Kdy přesně oblohu sledovat, poradí astronom Petr Horálek.
8: Noční svítící oblaka jsou úkaz, který je pozorovatelný v průběhu souvraku a úsvitu, přičemž teď ten souvrak a úsvit je velice časně, konkrétně mezi zhruba 10. hodinou a půlnocí a potom mezi zhruba 2. a 4. ráno.
7: Důležité je se koukat směrem k severnímu obzoru, protože se jinde nevyskytují. Nová pravidla pro používání mobilů ve školách by měla podle premiéra začít platit už od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou a který zítra nahraje do systému. Andrej Babiš to řekl dnes ve videu na svých sociálních sítích. Island po dvouleté pauze tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících lodí. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov těchto kytovců. Teď se ještě podíváme k nám.
9: V Brtnici na Jihlavsku se dnes slavnostně otevře nová cyklostezka. Sraz je v 11 dopoledne za druhou lávkou pod Kněžicemi, odkud se cyklisté vydají na zříceninu hradu Rokštejn u Přímělkova, kde čeká vystoupení mažoretek nebo živá muzika. Cyklostezka navazuje na trasu mezi Jihlavou a Rakouským Rábsem. Z Brtnice Markéta Báťová.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: Pročítala jsem twitterový účet Českého hydrometeorologického ústavu a tam aktuálně kolegové hovoří o tom, že ranní teploty se pohybovaly mezi 15 až 20 stupni po celé zemi, ale že nás čekají opět nedělní maximální teploty nejčastěji mezi 30 a 34 stupni. No a odpoledne zejména v Čechách oblačnost, zataženo přehánky nebo bouřky.
6: Posloucháš Summer Party Hit Rádia. Summer Party Hit Radio.
0: No když je nad 30, tak musíme si dát Summer Party, to je jasná věc. I po 10. hodině, hezké dopoledne, to nedělní, máme pro vás ty největší letní hity za posledních 30 let a pozor, za nějakých 20 minut oficiálně nastane léto.
10: There was something in the water, made me go wild, made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

už jste v neděli kdekoliv. V práci, na koupáku, stále ještě doma, za volantem, tak my vám hrajeme v Summer Party ty největší letní hity za posledních 30 let. Protože prostě je třeba přivítat léto, na které jsme se určitě těšili. Jen si vzpomeňte, když venku bylo minus 15, jak jste si říkali, tyjo, už aby bylo léto. No tak dneska to nastane, konkrétně už nás to čeká za čtvrt hodinky v 10.24. No a do té doby mám pro vás třeba Tiesta a Stevieho Appletona, což je mimochodem takový písničkář, on toho teda umí hodně, jo. Stevie kdysi dávno hrál v jedné restauraci, hrál na klavír, takovou tu doprovodnou muziku, takže hrál třeba hity od Eltona Johna, Billyho Joela a tak dál. No a pak se z něj stal poměrně významný producent, taky textař a i zpěvák. No a společně s Tiestem si dáme písničku Blue a za pár minut typicky letní Ricky Martin, který rozhodně nesmí chybět na žádné

Bundostres. Tak takhle jste si mohli zaspívat i v Auto Aréně, kdyby. Představte si, Ricky Martin měl přijet sem k nám v rámci svého celého koncertního turné, které se jmenuje Ricky Martin Live, a takhle cestuje po celé Evropě. A datum, kdy měl vystupovat v pražské Auto Aréně, bylo 29. června, to znamená v podstatě týden a jeden den. Nicméně, koncert je zrušený. Je to velká škoda, prý z nepředvídatelných okolností, které umělec ani produkční tým nemohli ovlivnit. Takže Bundostres jsme si zahráli jenom tady u nás na Hit Radio v rámci Summer Party a ty největší letní hity budou pokračovat. Společnost vám za chvíli bude dělat Leony a taky spousta dalších hitů. Tak dobré dopoledne. A taky spousta dalších hitů.

0: jakože se Roman Vaněk jmenuju.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mira,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

přátelé, kamarádi, je to tady. Před minutkou a půl oficiálně začalo léto, jo? To, kvůli čemu to tady celé děláme. Summer party, Hit Rádia. A teď už opravdu oficiálně můžeme říct přímo v létě, jo? No a čím jiným bychom měli přivítat léto, než písničkou od Rybiček 48, která se vlastně léto jmenuje. A doufám, že ho budete mít úplně stejný, jako oni zpívají. Takže léto, ahoj! Na Hit Rádiu.

Tohle je taky v podstatě jako letní záležitost. Dneska už 26 let stará. Mojo a Lady, hear me tonight. S vámi je Hit Radio, tak přátelé, přivítali jsme léto, je to víc než jasné. Dáme si za chvíli další velké letní hity, ty největší za posledních 30 let a mezi nimi bude i Mr. President, ale ten dnešní 21. červen je zásadní i z hlediska Brna a velké ceny České republiky. A pozor, včera se to opravdu povedlo, protože náš jediný zástupce Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky na okruhu v Brně z první řady. Což je teda jako fantastický a rád by odměnil domácí fanoušky pódiovým výsledkem. My mu samozřejmě budeme držet moc palce. V té sobotní kvalifikaci Moto2 obsadil druhé místo a na stupně vítězů se Salač může dostat opět po dvou týdnech, protože stříbro bral při předchozí Grand Prix v Maďarsku. Začíná to ten jeho závod ve 12 hodin a 15 minut, takže v podstatě ani ne dvě hodinky a rozhodně mu budeme držet palce a ovšem se tady u nás na Hit Radio 100% dozvíte. Takže Filip Salač, ole, a doufám, že vy, kteří jste někde v Brně a teď tam třeba míříte přímo na okruh, že si to užijete jako plnými doušky, protože to bude fenomenální. Lepší počasí jsme si snad ani nemohli přát. No a hlavně, že Filipovi to vyšlo. Mr. President a Happy People, to je opravdu jako letní věc, která na summer party nesmí chybět. A taky hrajeme právě teď. S vámi je Hit Radio. Hezkou neděli.

0: Jak lépe oslavit Světový den hudby, než tím, že máme tady u nás na Hit Radio Summer Party. Tak nějak se nám to hezky sešlo, to znamená 21. červen, Světový den hudby, a my vám i nadále hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let, a tak to bude i do 11. Čekají nás Weekend, anebo taky Shaggy.
1: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
2: Vaše starosti na našeho starostu.
3: Doprava v Třebíči, velké téma na starostu města Pavla Pacala. Co třeba parkování?
4: My jsme vybudovali odstavná parkoviště na ulici Hrotovická v Borovině a chystáme i novou parkovací plochu na Polance.
3: I tomu se věnujeme v dalším podcastu.
2: Vaše starosti na našeho starostu.
5: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
6: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej byl, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
5: Vysočina Fest.
6: Největší multižánrový festival našeho kraje.
5: A vy budete u toho.
7: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
8: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.

0: skvělé letní hity v rámci Summer Party, ty nejlepší za posledních 30 let. Taky takovéhle je vítání léta u nás na Hit Radio. Dneska v neděli. Dáme si za okamžik další čerstvé zprávy, přesně v 11. No a nezapomeňte, že se blíží čas oběda a jako vždycky o víkendu mezi 11. a 12. to bude hlavně o vás, vašem obědě, o vaření a taky hitech, které byste chtěli slyšet. Takže po 11. si dáme hity k obědu.
1: XXL Výprodej v online shop.cz.
2: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 11. hodina, dobré dopoledne, u zpráv Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na zítřejší jednání vlády, která bude řešit účast na summitu NATO v Ankaře, nedorazí, až po výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Uvedla to Česká televize. Obce na Hodonínsku se připomínají 5 let od ničivého tornáda. Z velké části jsou už opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu. Město Hodonín pokračuje v obnově Bažantice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, popisuje starosta obce Tomáš Klásek.
11: Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Jo? Takže jedete potom, přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo? Tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí.
10: Tornádo rychlosti přes 300 km za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo 6 lidí, zničeno bylo 1200 domů, z toho 200 muselo jít k zemi. Stella Blažková se stala nejúspěšnější českou boxerkou na velké ceně Ústí nad Labem. Ve finále tradičního turnaje porazila ve váhové kategorii do 80 kil Sofie Sorensen z Norska 5-0 na body. Další 4 čeští reprezentanti ve finále neuspěli. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Opět můžeme vyrazit na letní komentované prohlídky zámku ve Větrném Jeníkově. Návštěvníci si tam mohou prohlédnout prostory od sklepa až po půdu, dozví se nové drby z historie a nahlédnout do míst, která běžně nejsou přístupná. A také zjistí, jak pokračuje obnova zámku. Pro děti je připravená soutěž. Z Jihlavska Markéta Báťová.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Jasná, skoro jasná obloha teď v dopoledních hodinách, zatím je nejtepleji v Praze, v Klementinu, kde už teď měří 30 stupňů. Odpolední maxima v Praze budou šplhat ještě výš, ale chladněji bude na severovýchodě ve Slezsku 28 stupňů v odpolední hodinách. No a opět se přidají přehánky nebo bouřky, a to většinou v Čechách.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Teploty atakující a někde přesahující 30 stupňů Celsia, tak to je neděle 21. června, to je první letní den. A léto už jsme přivítali, tak pokračuje Summer Party, já jsem Kuba Urban. A teď je to na vás, přátelé. 777-937-777, právě tam si můžete nechat zahrát svoji písničku.

0: Je po 11. hodině, je neděle, přejeme vám dobré letní dopoledne a protože pro vás máme summer party, tak to nic nemění na tom, že byste si klidně mohli nechat zahrát svoji oblíbenou píseň k vaření. Což mimochodem teda Lucka zpochybňuje, jako totálně, jako že se nevaří touhle dobou, jo, nebo co?
1: No tak to, ty si dovedeš představit, že v těchto stupních, ty možná, ty máš doma klimošku, já ne, tak já kdybych ještě rozehrála ty plotny a táhla bych třeba vývar, víš, nebo ano, dala ano, bych jako něco pec do trouby, tak to úplně, víš, tak mě by zajímalo, jestli jste ochotni v tomhle vedru ještě stát u té plotny a vytvářet ten oběd, anebo se raději necháte někam pozvat, přemluvíte babičku, aby vařila, aby byste nemuseli. Nebo se necháte jídlo dovést.
0: No to jsou teďkon telefonáty takové to, jak většinou babičky to zvedají se styl, já jsem to včera teda sám zažil, že jsem volal svojí babičce a tam mě, já jsem jí volal a ona mi říká, no konečně se ozval. Já říkám, mluvili jsme spolu před týdnem, babi.
1: To je jedno.
0: Vždycky to začíná takhle, jo? Konečně se ozval. Ano. Tak jestli dneska zvedáte mobilní telefony a voláte babičkám, jestli náhodou nemají něco
1: k obídku, dobrýho, babi, nemáš?
0: Tak určitě dejte vědět 777-937-777. Docela nás zajímá, jestli teda dneska v tom pařáku stojíte u té plotny a co si děláte. To takový Tomáš z Valašského Meziříčí, pro kterého byla slza a bouře. Tak ten, prosím tě, má sekanou bramborovou kaši a k tomu domácí tatarku.
1: No a Tomáše, dělal jste to sám? Anebo jste si to objednal u babičky?
0: Já myslím, že to dělal sám, ne asi. Tak Tomáš určitě rád ještě vědět. Mimochodem zve nás 16. července na fotbalový stadion ve Valašském Meziříčí. Bude tam parádní gulášfest.
1: Aha, vidíš?
0: Kdo dělá guláš? Jen se ozvěte sem k nám a vysílejte s námi. Red Max a The Spirit of the Hawk, to je další písnička. Máme to od Martina z Budějovic, protože to chce nechat zahrát, aby se mu dobře dělal oběd. Vidíš, tak ten taky vaří.
1: Dobře, tak už jednoho máme. Dobře, jeden, který vaří. Teď pojďme dál, pojďme dál.
0: 777-937-777. Dobré dopoledne.

0: Nedělní oběd by měl být trošku sváteční, alespoň tak to vždycky bývalo. Dneska by měl být dokonce letní, protože v 10.24 jsme přivítali léto a toho se snad na nějakou dobu ještě nezbavíme. Tohle byla Anastasia, my hrajeme Summer Party, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, ale taky vaše oblíbené hity k vaření. A díky, že píšete na 777-937-777, jak jste na tom vy, jestli v tomhle hit se dokážete stát u plotny. Radka píše, že nevaří, ale zavařuje kompoty, marmelády a na oběd jde k babičce na třešňové knedlíky. Ideální řešení. Mimochodem, knedlíky tady dneska ještě padly několikrát. Hezký první letní den, dneska nevařím, válím se s dětmi u bazénu. Máme těstovinový salát ze včera, takže vítáme léto. Jak se patří, je neděle, žádný stres. Verča, Maty a Domča. Peču kuře, brambory a na odpoledne šneky z listového těsta a ještě k tomu bublaninu. Hele, s tím stáním u plotny nemám problém, na zahradě je bazén, takže se schladím v bazénu a šup zpátky ke sporáku, to píše Stáňa. No a co si dáme za chvíli? No, dáme si Veronu, na mě nečekej. Jsem v práci, tak ať to všem makačům dneska pořádně utíká na ten první letní den, napsala Jana. Jasná věc, vy si taky můžete nechat napsat nějakou svoji písničku 777-937-777, ať to máte k vaření o něco lepší.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejblízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.

0: vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
1: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
0: Začneme očistnou koupelí nohou.
1: Následuje relaxační masáž.
0: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
1: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
0: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons pro vás, aby se vám lépe připravoval ten nedělní oběd. No a vy píšete, jako by se nám tady roztrhla další lavina zpráv, které chodí na 777-937-777. Alice dneska píše, že vaří synovo oblíbené jídlo kulajdu a karbanátky se sýrem a bramborovou kaší. Syn se totiž vrací po týdnu domů a pro něj udělá prý úplně cokoliv, tak Alice moc zdravíme. Od Martiny tady máme jako fantastické poselství, protože prostě s vařením a pečením ani v těchto vedrech nemá vůbec problém, jo. Dneska bude prý pečená kotleta, plněná tvarůžkem, taky pečený brambor a k tomu mrkvový salát. A včera odpoledne pekla vánočku. Vánočku, vážně, jo, aby měli krásnou nedělní snídaně. Marti, to je prostě geniální. A Michal, ten se toho nebal, ten nám rovnou poslal grandiozní fotku z grilovačky. Michale, ne, že bychom záviděli, závidíme teda brutálně. Mimochodem, ty žebra vypadají fantasticky. No, pojďme zpátky k muzice, co všechno vám budeme hrát, protože Imagine Dragons tady byly napsáni od Darin. Vařit budu nové brambory, není ani v tomhle vedru problém, a s másličkem petrželkou, bohatě posypané balkánským sýrem a k tomu vychlazené caciky. Ideální kombinace. Dáme si Ace of Base, a to pro Petra a Dášu z Plzně. Takže já dneska dojídám ze včerejška kůře, no, ono je takový malý, je to spíš kolibřík. No a holky si dělají smažený hermelín, smaženou nivu, hranolky, rajčatový salát, no prostě ňamka, no. Takže dáme Ace of Base a trochu letní pohody a parády tady u nás. Dáme si rovnou Cruel Summer. No a vím, že budeme hrát za chvíli taky kabáty, protože Lenka si o ně napsala, jídlo vyřešila už v pátek, vzhledem k tomu, že občas vaří babičce na víkend a ta si poručila jahodové knedlíky, tak je patlala v pátek a dneska je vytáhla jenom z mrazáku, což je geniální řešení. No a chtěla by kabáty? Jasně, dáme si je už za chvíli. A i vy, jak jste na tom s přípravou oběda? Patláte se s tím dneska v tom vedru? 777 937 777.

Lesou kabáti a jeden Bruce Willis na vaše hudební přání k obědu dneska. Má to i speciální důvod, jo? Protože Pepa Vojtek má dneska narozeniny. Tak ho moc zdravíme od nás z Hit Rádia. A máme pro vás další písně, které jste si vybrali k tomu nedělnímu obědu. Mezitím teda musím říct, že Alča mě velmi překvapila. Tady píše, že slaví dneska 90. narozeniny mamky a peče vanilkové rohlíčky a linecké. Začalo léto dneska oficiálně a Alče si normálně dává vanilkový rohlíčky a linecký. Moc zdravíme. Vlasta napsal karbanátky, hele, uvnitř sýr gouda, peče se to pomalu, k tomu nové brambůrky, másličko, salát ze skleníku, hele, úplně ideální kombinace. Tak tohle jsou vaše chuťové buňky. A jaké jsou ty hudební? Tak dáme třeba Pink Floyd. Pro mého manžela Vladimíra z Prostějova je po operaci, tak ať mu to dělá dobře. Děkuju mimochodem na oběd lazáně a právě jsem dopekla v dolečky, napsala Markéta. Tak ano, dáme Pink Floyd a jednu klasiku Learning to Fly. No a za pár minut taky jedna píseň podle Moniky. My trávíme čas u babičky na zahrádce v karavanu a vaření mi nevadí ani v tomhle hicu. Máme květák a lámozeček, brambory a okurkový salát. A ráda bych nechala zahrát pro naši rodinku espresso macchiato. Krásný den, Moňa. Tak jo, dáme už za chvilku Tommy Cash, ale ze všeho nejdřív jsou tady Pink Floyd na Hit Radio. Into the distance, ribbon of black.

0: espresso macchiato. Možná taky k obědu, ale hlavně na vaše hudební přání. Dneska summer party, první letní den a vaše nedělní hit radio. A taky ještě další hudební přání, které nám posíláte na 777-937-777. Musím už teda říct, že více nám toho sem nevešlo, ale díky za každou vaši zprávu, za každou vaši hlasovku.
1: Zdravím, tady Zuzka z Hospodka k lesu ve Frýdku. My jsme dneska ráno už stihli grilovat, takže snídaně jsme měli grilované maso a teď máme od 11 do 3 hodin menička, takže samé dobrutky. Takže my si nedělní oběd v práci tady děláme všichni kolektivně spolu a je to paráda.
0: Tak moc děkujeme a samozřejmě zdravíme. Mimochodem poslední dvě hudební přání, které ještě dokážeme stihnout do té 12. hodiny. Zahrajeme Lemon Tree od Fool's Garden. Žehlím a využívám klidu, že děti nejsou doma. Moc děkuju, Peťa. A ještě Nele, tady splníme jedno přání, která dneska mimochodem k obědu bude mít grilované kuřecí maso a zeleninový salátek a přeje si Minely a Ram Pam Pam. Tak to tam šoupneme už za chvíli.
2: Housebrand Café per favore? Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle jsou C-Block. No a my máme těsně před polednem. Tohle je Hit Radio a naše summer party samozřejmě pokračuje. Léto je v plném proudu, už dokonce hodinu a půl, což je skoro neuvěřitelný. 10.24 nám to celé začalo, takže užívejte léta. No a za chvíli máme pro vás taky další čerstvé zprávy u nás na Hit Radio.
1: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
2: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
1: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
5: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré nedělní poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Srážek by dnes mělo být méně a projevy bouřek by měly být slabší, než tomu bylo včera. No a právě včera hasiči nahlásili více než 700 výjezdů kvůli bouřkám. Nejčastěji zasahovali ve Středočeském kraji, kdy řešili 260 případů. V Královéhradeckém měli 141 výjezdů, v Jihočeském pak 70 a na Vysočině 42. Parkoviště a odstavné plochy v okolí Masarykova okruhu, kde se koná MotoGP, jsou zaplněny více než včera. Doprava na dálnici i na přilehlých komunikacích ale je stále bezproblémová, informuje o tom aktuálně policie. Hokejisté Caroliny slavili zisk druhého Stanley Cupu v historii klubu a s nimi více než 150 tisíc fanoušků. Hráči projížděli hlavním městem státu Severní Karolína v tradičních otevřených patrových autobusech. Teď ještě pohled k nám.
10: V Babicích u Okroulice na Havlíčkobrodsku se dnes bude slavit příchod léta. Lesní klub Země Kvítek připravil šipkovanou pro celou rodinu, tvoření letních věnečků, připravené bude také občerstvení a společný ohýnek. Akce začíná ve 14:00 odpoledne, přejeme všem krásný první letní den. Z Vysočiny Markéta Báťová.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
9: Před námi je letní, ale zároveň i parné, dusné odpoledne. 30 až 34 stupňů, to jsou odpolední maxima. Odpoledne přibývání mraků od západu bouřky nebo intenzivnější přehánky. Na severovýchodě ve Slezsku 28 stupňů, na horách 1000 metrech 25 a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
0: Jak jsi říkala 34, začala si 4 a já říkám, to už bude 40? Naštěstí, ne, přátelé.
9: Ano, máme... vyděsil jsi se, ale není to tak, neboj.
0: Pouhých 35 stupňů.
11: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: A tak zase to dobře, jako kdybychom měli Summer Party a venku bylo, já nevím, 15 stupňů, tak by nás to docela... Přišlo by nám to trapný trošku. Summer Party u nás pokračuje, tady je Kuba Urban a hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. A když se řekne léto a vlastně takový konec 90. let a začátek milénia, mě se vybaví vždycky Venga Boys. A tohle je jeden z jejich největších hitů. Šalalalala. Tak jo, hezkou neděli.

bych neřekl, že tahle píseň je už 12 let stará, přátelé. 12 let. Psal se rok 2014, Shut Up and Dance. A tohle jsou Hot the Moon jako ideální letní píseň pro dnešní Summer Party Hit Radio. Ano, ano, vítáme s otevřenou náručí. Léto už jsme se konečně dočkali, přišlo to nějakých 6 minut před 10:30, tedy jako oficiálně, jo. Podle mě léto je od té doby, když už se teploty blíží někde ke 30 stupňům, dokonce i meteorologové vždycky říkají, že oficiálně prostě jako takový ten první letní den, alespoň meteorologicky, je tady vždycky, když se ten teploměr přiblíží ke 30, jo. Dneska nám to trošku přešvihne, máme až 630 stupňů na teploměrech, nebo respektive odpoledne budeme mít. No a tak se nám to hezky všechno sešlo, jo. První letní den, k tomu tropická vedra, no a samozřejmě taky Summer Party Hit Radio. A tak budeme pokračovat dál ve výběru těch největších letních hitů. Dneska až do půlnoci letní píseň jedna za druhou. A tohle je jeden motiv, který předpokládám, že si asi tak nějak jako všichni budete pamatovat. Mělo to už taky jako X verzí a tahle je od německého DJ, který si říká Hugel. Ja, Majka. Jo, to jsou ty kluci v těch bobech. Někteří lidi nevěří, že jamajský pop zvítězí. Dáváme si právě teď bam bam. No a Taylor Swift nás čeká za pár minut. My jsme Hit Radio.

0: S Taylor Swift u nás na Hit Radio v rámci Summer Party. Jedna čerstvá zpráva, která se týká dovolených, to se vlastně vás asi taky možná může týkat, jestli už jste platili teda dovolenou. Protože my jako Češi v průměru prý utratíme za dovolenou zase víc než loni. Třetina z nás na ní prý dá až 18 000 korun za jeden týden. No, jako nedá se nic dělat, já myslím, že to nedáváme úplně dobrovolně, ale prostě ceny rostou. Takže to skoro vypadá, že celý rok dřeme, abychom si mohli na jako 7 dní odfrknout, jo. Nejčastěji je to víceméně stále stejné, vybíráme Chorvatsko, potom Slovensko a jako třetí zemi oblíbenou destinaci dovolenkovou máme Itálii. No a čím dál tím méně z nás se taky prý bojí ochutnávat místní speciality. Což teda mi přijde celkem logický, protože jestli nejčastěji jezdíme do Chorvatska, tak tam předpokládám, to je pleskavice, že jo? A když jezdíme jako druhou destinaci Slovensko, tak tam jsou to halušky, no. Tak to asi není nic, čeho bychom se měli úplně štítit. Tohle je velká klasika, kterou vám nabídneme. Naše summer party pokračuje a budou tady Snap a jejich The Power. Už za chvíli.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
5: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
4: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
5: Více na vzvozíky.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

0: Dua Lipa u nás na Hit Radio. No jo, první červnový víkend se v italském Palermu provdala za hollywoodského herce Columa Turnera a byla to vlastně asi nejsledovanější veselka letošního roku. Nyní mimochodem ze svého velkého dne zveřejnila první snímky, a to na sociálních sítích. Ty se okamžitě staly virálními a šíří se po celém světě. S láskou však na svatbu asi fakt jako nebudou vzpomínat obyvatele Palerma, protože pobouřili je 3 dny trvající uzavírky, bezpečnostní opatření, omezující jejich životy a tak dál a tak dál. No, kdyby vás to zajímalo, přátelé, tak Dua se vdávala v úchvatných šatech značky Chanel. Mimochodem tu dlouhou vlečku zdobilo peří, odhalovaly záda ty šaty a zdobily jí tisíce stříbrných a bílých korálků, řekl bych, že asi z drahého kamení, jo. Do vlasů si potom zpěvačka připnula čelenku, taktéž pokrytou drobnými peříčky, jo. Během toho hlavního večírku třídenních oslav, tak podle všeho novomanželé pařili až do 6 hodin do rána, přičemž prý vrcholem celého večera byl 10 minut trvající ohňostroj jenom a jenom pro ně. No aby taky ne, protože cenovka byla poměrně zásadní, 1,5 milionu liber, v přepočtu asi 42 milionů korun. Přátelé, tomu se říká drahá svatba, jo? Ale tak oni si to asi můžou dovolit, jo? Dua Lipa právě teď u nás na Hit Radio. No a my pokračujeme v summer party. A co by to bylo za summer party, kdyby jsme nezazpomínali na 90. léta a vlastně na tu druhou polovinu 90., kdy jako řádil muž, jehož jméno máme podle mě jako zapsané v paměti úplně všichni. Protože když se řekne Lou Bega, tak všichni si uvědomí Mambo No. 5.
1: This is Mambo No. 5.

0: Hot a Be Mine. Tohle je naše summer party, která pokračuje. Nekončíme, nebrzdíme až dneska večer. Takže vás čekají ty největší letní hity za posledních 30 let. A to i dneska odpoledne, až ty teploty opravdu půjdou k 35 stupňům. Hit Radio je váš nedělní parťák, což samozřejmě bude platit i za chvíli. Na tohle se vlníte, hele. Tohle je velká klasika, Kaoma Lambada. I to si dáme už za pár minutek. No a Kuba Urban vám popřeje krásný zbytek neděle v naší hudební společnosti a budu se těšit zase někdy, jo? Zvládněte to a hlavně dodržujte pitný režim.
1: Masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
2: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Vysočina.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

break of dawn.

0: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: On air.
5: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 13 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Vláda chce co nejdřív přenastavit důchody pro náročné profese, až potom bude řešit zastropování důchodového věku na 65 let, řekl to premiér Babiš. Původně to chtěl kabinet udělat naopak a věk nástupu do penze zmrazit už od příštího roku. Bude to teď ale nejspíš později. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně, snižují se minimální zálohy, které se promítají i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, nám vysvětlí mluvčí finanční správy Patrik Madle.
10: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
9: Živnostníkům tak vznikne přeplatek skoro 5 000 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou v červenci. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní svoje daňové přiznání. Ke kroku se odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Velká cena silničních motocyklů v Brně přinesla překvapení už v kategorii Moto Trojek. Vyhrál Hakim Danish z Malajzie. Je to pro něj první triumf v mistrovství světa. Do čela se posunul až v závěru závodu. Teď se v Brně jede kategorie Moto Dvojek s Filipem Salačem. Jezdci královské třídy MotoGP budou o body bojovat od 14 hodin.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Dneska po zbytek dne jasno až polojasno, potom později večer nás čeká přibývání oblačnosti, přechodně až zataženo, místy se mohou objevit taky přehánky nebo bouřky a nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů.
8: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
11: Je to tak, Summer Party Hit Radio pokračuje, ty nejlepší letní hity za posledních 30 let až do dnešní 18. hodiny. Tak doufám, že si to v tom pařáku pořádně užíváte a teď už jsou tu Bees and Honey.

Hunter X K-pop v éteru Hit Radio. Přeju krásnou neděli, doufám, že si užíváte to letní počasí. Dneska první letní den, nejdelší den v roce. No a k tomu si dáváme Summer Party, ty nejlepší songy, letní songy za posledních 30 let. Ten další nás vezme zpátky do roku 1991, to je nedávno, jo, téměř. Každopádně, skupina Spin Doctors asi znáte. Ta skupina vydávala právě v roce 91 svoje debutový album. První album, jo. No a hned vystřelili jako druhý single jejich v podstatě nejslavnější song. Si představte, že tímhle začínáte. Geniální. Porce léta do vašich uší právě teď Spin Doctors a Two Princess.

0: Disturbed at the Sound of Silence v Cyrilově remixu. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou vyletněnou neděli. Doufám, že pijete dostatek vody, protože ano, tropy. Tropy jsou tady. Uvidíme, jak dlouho si je budeme užívat, protože víme, že každé tropy jsou poctivě vystřídané poklesem teplot třeba o 15 stupňů, tak se necháme překvapit. Užívejte sluníčko, nespalte se, namažte se i zevnitř. Až do večera ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Za chvíli třeba Jerry Halliwell, taky Maroon 5 nebo Roxette.
1: Vše pro vaší grilovačku pořídí.

0: 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
5: Kapely Činasky.
6: My máme rádi.
5: Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
4: Vysočina Fest.
5: Největší multižánrový festival našeho kraje.
4: A vy budete u toho.
7: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to?
10: Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Maroon 5 a Memories, posloucháte Hit Radio. Máme za sebou nejžhavější víkend, před sebou nejžhavější týden měsíce června. A kdo ví, třeba i celých prázdnin, pocitově horko bude až 45 nad nulou. 45. Prostě když se ráno s kolegy potřete marinádou, můžete se k obědu podávat pěkně propečení a ugrilovaní se skvělou kurkou. Nějaký ten hermelínek si zas můžete hodit na plechový okenní parapet a budete mít skvělý oběd. Jo, úplně jednoduchý. Kdo máte možnost pracovat z ledničky nebo mrazáku, tak velmi, velmi gratulujeme. My ostatní přeřadíme na nižší rychlostní stupeň a přeladíme se na jihoevropské pracovní tempo. Takže povinná siesta, to bude skvělý. No a k tomu to nejlepší z celého léta za posledních 30 let. Tenhle song rozhodně znáte, to je totiž Michel Teló.

0: Shapeshifters Lola s tým. Posloucháte Hit Radio. Ty nejlepší letní hity za 30 let si tady společně dáváme v rámci naší summer party. No a k létu patří voda. A taky vzpomínky na vodu. A my s vámi budeme ve snídani šampionů řešit celý příští týden. No v pátek někomu z těch, co nám na web pošlou tu svoji vzpomínku na vodu, dáme 7000 korun na sportovní vybavení u forcamping.cz. Takže jo, je o co hrát a celý týden snídaně šampionů ve znamení vody. Další letní hity už za chvíli, čeká nás Calvin Harris, Trevi McCoy nebo Spankers.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Vaše starosti na našeho starostu.
3: Doprava v Třebíči, velké téma na starostu města Pavla Pacala. Co třeba parkování?
4: My jsme vybudovali odstavná parkoviště na ulici Hrotovická v Borovině a chystáme i novou parkovací plochu na Polance.
3: I tomu se věnujeme v dalším podcastu.
2: Vaše starosti na našeho starostu.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
8: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
7: Začneme očistnou koupelí nohou.
8: Následuje relaxační masáž.
7: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
8: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
7: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio. Hit Radio.
10: You may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažijí Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
1: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Bouřky dnes už nebudou dělat takové problémy jako včera. Meteorologové zmírnili výstrahu. Pro celé Česko teď platí až do noci mírné riziko. I tak se ale bouřka přehnat může a s ní i nárazový vítr, intenzivní déšť nebo kroupy. Dál platí i výstraha před vedrem a kvůli vysoké vzdušné vlhkosti je taky dusno. Zákaz mobilů ve školách by měl začít platit od září příštího roku. Týkat se bude všech dětí do ukončení povinné školní docházky. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš.
8: Platí to při výuce, o přestávkách a tak dále. Určitě k tomu bude velká debata a navrhujeme účinnost od 1. září 2027, aby školy měly čas se připravit a upravit školní řády a nastavit praktický režim.
7: Premiér prý hned zítra návrh nahraje do systému. Začalo nám astronomické léto. Slunce přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo svojí nejsevernější polohy na obloze. Zažíváme tak nejdelší den v roce a čeká nás nejkratší noc. Slunovraci lidé odpradávna spojují s magickou silou přírody. Některé rituály si připomínají dodnes. Filip Salač je doma poprvé na stupních vítězů. V kategorii motodvojek dojel ve velké ceně České republiky třetí a potěšil české fanoušky. Na bednu se Filip probojoval podruhé v této sezóně. Vyhrál Španěl Ortolá. Teď v Brně startuje královská kategorie MotoGP.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Dneska jasno, později večer se může přidat oblačnost, přechodně taky přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty 30 až 34. V noci polojasno až oblačno, ráno se budou tvořit mlhy, teploty mezi 20 a 15 stupni. No a zítra nás čeká převážně polojasno až oblačno, ráno bude lokálně i jasno, během dne potom zataženo, místy se mohou opět vyskytovat přeháňky nebo bouřky a zítřejší teploty 26 až 31 stupňů.
11: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
10: Je to tak, Summer Party v plném proudu. Doufám, že si to užíváte, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku Eva Farná a právě teď král vyletněné hudby Enrique Iglesias.

Naprostá královna Eva Farná, Měl jsi mě vůbec rád na Hit Radio. Přeju krásnou slunečnou neděli. My si dáváme ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A že jich máme. Další song určitě znáte. Jmenuje se Scatman, jo? A už vám to v hlavě zní. Pí, pa, pa, para, pau. Ano, tak se tomu taky říká, tomuhle songu. Mimochodem vznikl během 2 dnů ve studiu. 2 dny. A fantastický song, který má za sebou neskutečné množství úspěchů. Vrátíme se díky němu do roku 94. A dáme si takový mix jazz skatingu, rapu a house beatu. To je dobrý, ne? Skapadabadu,

0: Fool's Garden a Lemon Tree, posloucháte Hit Radio. Krásnou letní neděli a je mi to jasný, zítra pondělí asi se vám nechce, jo, jak přežít horko v práci. No, nepijte ani moc teplý, ani moc studený, za to ale hodně, jo, jako vodu třeba. Jeste často, ale málo. Přineste si do kanclu kytku, dělejte často přestávky a začněte pracovat brzy. No, anebo zase hodně pozdě, to je taky varianta. No, jak to přežít v noci? To je těžký. Žádnou kávu, žádný alkohol, dejte před větrák misku s ledem a oblečte si mokrý ponožky. To by mělo trochu pomoct a snad se vám podaří se skvěle vyspat. Protože ono, když jste vyspalí, tak se to horko dá zvládat o něco líp. A když jste ve vodě, tak úplně nejlíp. Ne, že budete spát ve vaně. Další letní hity za chvilku. El Profesor, čeká nás taky Shakira nebo Imagine Dragons.
1: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
2: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
8: Hele, co City Park?
7: Zase, včera jsem tam byla na rande.
8: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
7: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
8: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
9: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
10: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Follow You. To jsou Imagine Dragons, vy posloucháte Vyletněné Hitrádio. Krásnou neděli, pojďme spolu k vodě. Co se týče plavek, jo, tak čeští muži mají na ženách údajně nejradši bikiny. 60% z nich tvrdí, že plavky by měly na ženách zabírat co nejméně místa. Pánové, ještě existují nuda pláže, když tak jo. Naopak 81% dam by ale nejradši zakryly pokud možno všechna místa na těle, za která se stydí. Jako je to tak, ale hele, dámy, nemáte se za co stydět, jo. Za prvý, chlapi si většinou těch nedostatků vůbec nevšímají, jim to úplně, ale úplně jedno. A nechcete se přece v létě prostě schovávat, že jo. Normálně si to užijte. A čím víc centimetrů, tím víc krásy, jo. No a čím víc hitů, tím líp. Další vyletněný song je před námi. Královna popu. Tohle je Madonna. A jeden z jejich prvních songů z roku 83 tematicky se nám k tomu hodí. Tohle jsou Holiday, tak si to užijte.

0: Sexy Dancers a Slim Jim, vy posloucháte Hit Radio. Je to tu, léto začalo. Ano, sluneční slunovrat, dneska nejdelší den, nejkratší noc. Je vlastně vtipný, že začíná léto a rovnou se nám začnou zkracovat dny. Jo, ale tak je to tak. Každý rok už jsme určitě všichni zvyklí. My vám až do dnešních 18 hodin budeme hrát ty největší a nejlepší letní hity za posledních 30 let. Protože, proč ne? Jeden takový nás čeká za chvilku. Passion Fruit, k tomu Alvaro Soler nebo Coolio.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
4: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
3: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
4: Více na vzvozíky.cz.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Ora Resort 9 skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Ora Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na ora.jobs.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
1: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
0: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mira,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
3: to jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Zdravotníci po celém Česku řeší případy spojené s horkem. Připomínají nám proto, abychom se vyvarovali dlouhému pobytu na slunci, dostatečně pili a nezapomínali doplňovat minerály. A pozor i u vody, nabádá šéf vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
10: Základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku, jakoby se přehřejí. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí, kdy dojde k tomu rychlému schlazení a pokud má někdo nějaké zdravotní problémy, můžou se v té vodě velice rychle objevit.
9: Podle Vičana je taky zásadní to při koupání nepřehánět s alkoholem. V obchodním centru Olympia v Teplicích se dnes dopoledne zřítila část stropu. V prodejně bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Jedna žena skončila v nemocnici. Událost vyšetřuje policie a prosí svědky, kteří byli na místě, aby zavolali na 158. Měli bychom věnovat pozornost příznakům, které dříve vedly k válkám, a nepodceňovat hrozby. Dnes to řekl prezident Petr Pavel při vzpomínkové akci v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku, kterou před 84 lety vypálili nacisté. Prezident podotkl, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat každý den.
11: Fotbalový servis.
9: Výkony českých fotbalistů na mistrovství světa jsou zatím horší, než jsme doufali, přiznal to generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd. Zastal se ale kouče Miroslava Koubka. Prý věří, že najde správnou taktiku na závěrečný duel skupiny s Mexikem. Ten naši repre čeká ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času. Už je jasné, že turnaj skončil pro zraněného obránce Davida Juráska. Dnes hrají třeba Španělé, kteří po úvodní nečekané remíze už nebudou chtít zaváhat. V 18 hodin vyzvou Saúdskou Arábii.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
13: Dneska jasno až polojasno, později večer se mohou objevit taky přehánky nebo bouřky, nejvyšší dešní teploty 30 až 34, v noci 20 až 15, k tomu bude oblačno, postupně místy se stále mohou vyskytovat bouřky nebo přehánky, k ránu se budou tvořit mlhy, a jinak nás zítra čeká převážně oblačno, zataženo opět s mírným vyskytem přehánek nebo bouřek, no a nejvyšší zítřejší teploty 26 až 31.
12: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
13: Je to tak, Summer Party v plném proudu. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A takhle, pomáda. Pomáda k letu prostě patří. To je asi jasné, že jo? Tak si to dáme. John Travolta, Olivia Newton-John.

Playa Hity, The Summer is Magic. Posloucháte vyletněné Hit Radio. Přeju vám krásnou neděli. Dáváme si ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No před námi Baker Matt, už určitě je od nás znáte, to je jasný, jo. Je to producent, který dělá skvělý songy. A tenhle ten konkrétní určitě znáte, jmenuje se to One Day. V podstatě to okamžitě vystřelilo ve spoustě zemích evropských, jako v Rakousku, v Belgii, ve Francii, taky v Dánsku. Co je zajímavý, a schválně dobře poslouchejte, tak v podstatě jsou tam použitý samply projevu, který měl kdysi Martin Luther King junior. Tehdy měl ten slavný proslov I have a dream, mám sen. No a právě úryvky tohle proslovu jsou v tom songu. Tak dobře poslouchejte. I have a dream.

0: Tohle je Katy Perry, posloucháte Hit Radio z Kalifornie, zpátky do Česka. No a zítra sice pondělí, je mi jasný, že ta představa není úplně ideální, ale i příští týden pro vás máme rychlou pětku. Ve snídaní šampionů jednoduchá záležitost, rychlých pět otázek, rychlých pět odpovědí a na konci skvělá výhra. Tenhle týden budeme rozdávat dětské hodinky Garmin. Fantastická věc, rodiče. Fakt si šplhnete, takže nezapomeňte už zítra ráno další rychlá pětka s Michalem a Jasmin. No a do uší další vyletněný songy, za chvilku Pulp, taky Orange Blue nebo Verona.
1: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Hit Radio.
11: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Verona v éteru Hit Rádia, přeju krásné nedělní odpoledne a takhle, týden za námi, jo. Je na čase říct si něco, co jste určitě ještě nevěděli a taky to k ničemu nepotřebujete.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Komáři prokazatelně více koušou lidi, kteří zrovna dopili pivo.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

To je prostě král. Robbie Williams a jeho Freedom na Hit Radio. Krásnou vyletněnou neděli, jak tam máte, svítí ještě, nebo už se to zatahuje, tady se to zatahuje, to vypadá, že zase přijde nějaký déšť. Ano, prosím vás, varování před bouřkama trvá, tak jenom opatrně, jo, dávejte na sebe pozor. Ale my pokračujeme v tom fantastickém letním playlistu, co třeba trocha Itálie. Jo, pokud chcete, a myslím, že chcete si ještě tu neděli pořádně užít, tak Gabry Ponte to rozhodně zvládne už za chvilku, k tomu třeba Miley Cyrus.

0: nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
4: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
5: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
4: Začneme očistnou koupelí nohou.
5: Následuje relaxační masáž.
4: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
5: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
4: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oáza-klidu.cz.

0: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Tropy v Česku budou pokračovat. Teplota sice na startu příštího týdne nepůjde tak vysoko jako teď o víkendu, přesto se opět na řadě míst přehoupne přes 30. Zítra a v úterý se navíc opět místy můžou objevit i silné bouřky. Horké a slunečné počasí nás čeká celý týden. V neděli má být až 36 stupňů. Vedro nahrává taky otravnému hmyzu. Dost nám proti němu může pomoct repelent, je ovšem potřeba ho správně používat. Poradí nám Lucie Korobeliusová z D-testu.
9: Aby repelent opravdu působil tak, jak má, je důležité dodržovat pokyny výrobce, zejména doporučené dávkování a intervaly opakované aplikace. Ochranná vrstva se postupně oslabuje potem, koupáním a nebo mechanickým otěrem o oděv. Největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
8: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená, že bude repelent hmyz víc odpuzovat, ale že bude déle působit. V Česku se teď opět víc objevují podvodné SMSky, tváří se jako zpráva ze státní instituce a snaží se z nás dostat peníze za údajnou pokutu. Obsahují i odkaz na web, kde prý máme zaplatit. Cílem je ale jenom z nás vylákat platební údaje. Policisté radí si vše ověřovat u příslušných úřadů a v případě pochybností zavolat přímo na policii. MotoGP v Brně vyhrál stejně jako loni Španěl Marc Márquez na Ducati. Ve velké ceně České republiky slavil aktuální mistr světa už po šesté. Domácím fanouškům udělal velkou radost Filip Salač v motodvojkách, který dojel třetí a dnešek označil za nejlepší den svého života. Závody během víkendu navštívilo přes 170 tisíc diváků.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
10: Dneska se mohou objevit přehánky, ale taky bouřky. V noci potom 20 až 15 stupňů, mělo by být polojasno až oblačno. Opět se můžou ještě objevit přehánky a to samé platí pro zítřek. Převážně polojasno až oblačno, ráno se mohou objevit taky mlhy a vyskytovat se můžou jak přehánky, tak bouřky. No nejvyšší teploty stále letní 26 až 31 stupňů.
6: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
10: Summer Party v našem éteru. 30 let těch nejlepších letních hitů. Jo, prostě k neděli úplně ideální. No a začneme tím sluníčkem. Před námi Bonnie M a Rehab a jejich Sunny.

Miraj a Summer Love, posloucháte Hit Radio, ano, ty nejlepší letní songy. No a taková zajímavost, údajně u nás bude za 45 let, můžete si spočítat, kolik vám bude, průměrně o 2,5 stupně tepleji než v současnosti. Proč ne? Jo, 2,5 stupně navíc by se hodili už dneska určitě, to bychom zvládli. Celkově se totiž Česko posune do subtropu, což znamená, že si budeme užívat víc tropických dní a ještě méně sněhu. Si těším, jo, když si to představím, tak nějakých 75, jo, budu sedět na zahradě, ve stínu svého banánovníku a všechny ty opálené děti si budou stavět krásné hlíňuláky, no, aspoň nerostajou, že jo. Další letní hity před námi, za chvilku Rosa a Bruno Mars a teď Alok a BB Rexa. Holden.

0: Tohle jsou Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. První letní den, léto oficiálně začíná. Děcka už čeká jenom týden ve škole. Jo, tak jim to jako nezáviďme jim to. Přejme jim to, dobrý, hrozně náročných 10 měsíců, do toho jsou spousta státních svátků. Oni si teď užijou 2 měsíce a pak zase pošupají do školy. Jo, nebojte. Co je ale důležitý, léto je opravdu tady. Ano, teď už můžeme nadávat na to, že je nám vedro a to je skvělý. Na naše letní hity doufám nenadáváte. Další nás čeká za chvíli King Africa, jeho La Bomba, taky Captain Hollywood Project nebo Robin Schulz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
7: Kapely Činasky.
8: My máme rádi víru.
7: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
6: Vysočina Fest.
7: Největší multižánrový festival našeho kraje.
6: A vy budete u toho.
7: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
11: Hit Radio.

0: ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

All We Got, to jsou Robin Schulz a Kiddo, vy posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte hezký víkend, ačkoliv tropický. Ano, už je to tady, dočkali jsme se, my, co nadáváme na zimu, tak jsme rádi, ačkoliv jo. Jo, takhle na těch 30 je to náročný, čeká nás to i příští týden, ale to zvládnem. A navíc startujeme léto společně s těmi nejlepšími hity, letními hity z posledních 30 let. No a tam rozhodně patří taky Dr. Alban. A song It's My Life. Údajně trvalo natočit ho 5 hodin a sám Dr. Alban řekl, že prostě ten song má takovej popovej, chytlavej styl a díky tomu je to celý strašně fresh. A já myslím, že můžeme s Dr. Albanem souhlasit a že tenhle fresh song si užijete všichni. It's My Life právě teď.

0: Chinasky právě teď na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. Hlavně krásné letní odpoledne. Jo, pravděpodobně dorazí nějaká ta bouřka, tak všechno, co máte rádi, schovejte. I partnera, dobře, jo, ať nezmokne zbytečně, případně kdyby se přihnali nějaký kroupy, tak ať ho to moc nepomlátí. My si ale užíváme dál ten nejlepší letní playlist, protože společně jsme naší summer party celé to léto odstartovalo. No a k létu patří jedna zásadní emoce. Čistě být šťastný. O tom ví své Pharrell Williams, dáme si ho za chvíli, k tomu taky Dario G nebo Cyril.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mira.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
3: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
2: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
3: Více na vzvozíky.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Bouřky dnes už nebudou dělat takové problémy jako včera. Meteorologové zmírnili výstrahu. Pro celé Česko teď platí až do noci mírné riziko. I tak se ale bouřka přihnat může a s ní i nárazový vítr, intenzivní déšť nebo kroupy. Dál platí i výstraha před vedrem a kvůli vysoké vzdušné vlhkosti je taky dusno. Vláda chce co nejdřív přenastavit důchody pro náročné profese, až potom bude řešit zastropování důchodového věku na 65 let, řekl to premiér Babiš. Původně to chtěl kabinet udělat naopak a věk nástupu do penze zmrazit už od příštího roku. Bude to teď ale nejspíš později. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní svoje daňové přiznání. Ke kroku se odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. České volejbalistky dnes v Lize národů udolaly Dominikánskou republiku 3-2. Téměř tříhodinový zápas otočili z 0-2 na sety a ve čtvrtém odvrátili dva mečboly. Na závěr turnaje na Filipínách si tak připsali první vítězství. Teď se volejbalistky vrací domů. Poslední turnaj Ligy národů je čeká začátkem července v Bělehradě. V tabulce jsou zatím deváté, těsně za postupem do čtvrtfinále.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: V noci nás čeká lehké ochlazení 20 až 15 stupňů, k tomu se mohou objevovat přeháňky a bouřky, stejně tak to platí i zítra. Čeká nás převážně polojasno až oblačno, ráno se můžou taky tvořit mlhy, přes den nás potom čekají přeháňky nebo bouřky, teploty 26 až 31 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
4: Je to tak, ještě nekončíme. Další porce fantastických vyletněných hitů. Těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Ideální soundtrack pro vaši neděli. Právě teď Paolo a Ciara.

Coldplay a Higher Power, posloucháte Hit Radio. Jestli se chystáte na dovolenou, tak dáme otázečka. Patříte mezi ty typy, které děsí balení? Tak věřte nebo ne, jo, ale je to pravda. Stačí vám jenom 20 kousků oblečení. S tím podle expertek vystačí každá dáma i 3 týdny a stále může být za hvězdu. Jo. Tak si dejte prostě limit 20 a uvidíte, že budete zbalený rychleji, než jste možná kdysi byla zbalená. Jo? Hele, 20 kousků max. No a pánové, vy to máte samozřejmě něco snažší. Vám stačí zabalit jedinou věc. Manželku, přítelkyni, partnerku, protože ta už se navždycky bude starat o všechen zbytek. Máte to fakt jednoduchý. Další hity před námi, letní playlist pokračuje. Teď jsou tu David Guetta a Sia a Beautiful People. Pro vás všechny, vy beautiful people.

0: Elton John a Dua Lipa společně na Hit Radio. Je to tady, dneska nás čeká nejkratší noc v roce. Letní slunovrat. Od teďka už budou noci jenom delší a delší. Prakticky tímto momentem začala cesta k Vánocům. Jo, je to tak, už je to tady za chvilku. Nejvyšší čas, prosím vás, Haně, dárky. Nejlepší letní playlist pokračuje dál. Za chvíli Young DNA, Michael Gray nebo Kryštof.
1: Vše pro vaši grilovačku.

0: za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, ty k nám chodíš ze slevomatu vždycky s inspirací na volný čas a zážitky.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ale co to, ty vypadáš nějak zničeně?
3: Je to... Já to moc nechápu, ale je to prostě tak, takže to musím říct. Jeden z pilířů slevomatu, který všichni znáte, je rozbitej. Prostě je konec.
2: Cože? No a co se stalo?
3: Určitě znáš kolotoč štěstí, jak tam můžeš vyhrát nějaký kredity nebo slevy každý den.
2: Jasně znám.
3: Tak ten se rozbil.
2: Cože? Počkej, jako to znamená, že už nejde točit na proslulým slevomatím kolotoči štěstí? No to si děláš srandu.
3: No jde, ale každý, kdo si zatočí, tak vyhraje. To není normální.
2: Jo, aha, takže to je jako dobrý rozbití.
3: No, jako pro lidi jo, no.
2: Takže, já zde to chápu dobře, každý, kdo zatočí, tak něco vyhraje.
3: Přesně tak. Kredity nebo slevu třeba 10% na pobyty až do 22. června.
2: No ale tak to je přece super, ne? Děkujeme!
3: Jo, není zač, ode mě to nemáte.
1: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
8: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
7: Začneme očistnou koupelí nohou.
8: Následuje relaxační masáž.
7: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
8: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
7: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Skupina Kryštof a co bude pak? Posloucháte Hit Radio. My si tady dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A takhle, jeden song zaznít musí a možná vás, stejně jako mě, vrátí do dětství a připomene vám ten legendární tanec, který k tomuhle songu vznikl. A mimochodem, pokud vám třeba text toho songu přijde trochu nesmyslný, tak věřte, že on je. Ano, mluvím o songu Aserehe od Laskečap. A třeba to Aserehe to nic neznamená, jo? A ani potom to, co tam v podstatě zpívá, je to v podstatě jako nonsense, ale...

0: Další z našich letních hitů Asfalt a Shine za námi na Hit Radio. Krásnou neděli. K létu, které už je oficiálně tady, patří voda. A taky vzpomínky na ní. No a my bychom rádi a budeme je s vámi, ty vaše vzpomínky, ve snídani šampionů řešit celý příští týden. No a v pátek jednomu z těch, co nám na web pošlou tu svoji vzpomínku na vodu, jo, dáme 7000 korun na sportovní vybavení uforcamping.cz. Tak si to nenechte ujít, ať jste ready na léto. A za chvíli další hity. DJ Antoine, taky DJ Sami, nebo Black Eyed Peas, tak buďte s námi.
1: Hoka Prima, to je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher, nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
4: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
5: Vaše starosti na našeho starostu.
6: Doprava v Třebíči, velké téma na starostu města Pavla Pacala. Co třeba parkování?
7: My jsme vybudovali odstavná parkoviště na ulici Hrotovická v Borovině a chystáme i novou parkovací plochu na Polance.
6: I tomu se věnujeme v dalším podcastu.
5: Vaše starosti na našeho starostu.

0: www.prodejny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.

0: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
1: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
2: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Ora Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Ora Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Zákaz mobilů ve školách by měl začít platit od září příštího roku. Týkat se bude všech dětí do ukončení povinné školní docházky. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš.
8: Platí to při výuce, o přestávkách a tak dále. Určitě k tomu bude velká debata a navrhujeme účinnost od 1. září 2027, aby školy měly čas se připravit a upravit školní řády a nastavit praktický režim.
7: Premiér prý hned zítra návrh nahraje do systému. Tropy v Česku budou pokračovat. Teplota sice na startu příštího týdne nepůjde tak vysoko jako teď o víkendu, přesto se opět na řadě míst přehoupne přes 30. Zítra a v úterý se navíc opět místy můžou objevit i silné bouřky. Horké a slunečné počasí nás čeká celý týden. V neděli má být až 36 stupňů. Začalo nám astronomické léto. Slunce přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo svojí nejsevernější polohy na obloze. Zažíváme tak nejdelší den v roce a čeká nás nejkratší noc. Slunovraci lidé odpradávna spojují s magickou silou přírody. Některé rituály si připomínají dodnes. MotoGP v Brně vyhrál stejně jako loni Španěl Marc Marquez na Ducati. Ve velké ceně České republiky slavil aktuální mistr světa už po 6. Domácím fanouškům udělal velkou radost Filip Salač v Moto2, který dojel 3. a dnešek označil za nejlepší den svého života. Závody během víkendu navštívilo přes 170 tisíc diváků.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
5: Hit Rádio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
1: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
0: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
1: Více na www.vzvozíky.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
2: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
4: Kapely Činasky.
5: My máme rádi víru.
4: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristobal, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
3: Vysočina Fest.
4: Největší multižánrový festival našeho kraje.
3: A vy budete u toho.
4: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
7: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Radio.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: V Havlíčkově Brodě v Kyjovské ulici stále pozor na nehodu.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Vysočina.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
5: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
4: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
5: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
4: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
5: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.

0: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
1: Ratatarararata trička, ratatarararata potisk, potisk trička, potisk trička,

0: www.činy.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Basta. Hit Radio Vysočina.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.